0: sestřičky, vstávejte z židličky, je pozdě z večera, skončila opera.
1: Než se však rozejdem, rozejdem docela, ještě si zapějem ve spolek z vesela.